0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnes začíname rokom 1967 Pavlom Novákom a jeho pesničkou Malinká. Príjemné počúvanie vám želá

tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.